0: service.
1: I like padà sẹ́yìn.
0: That dream of backwardness.
1: Sí mo mọ ńlá.
0: That I do have.
1: Ẹ̀dá dúró.
0: May I stop it today.
1: I like padà sẹ́yìn.
0: That dream of backwardness.
1: Olúwa dá dúró.
0: May I stop to you tomorrow.
1: Lórí ayé.
0: Lọ́fà máa lẹ́. Ẹ̀yin
1: sẹ́ mú
0: sọ́jọ́. Thank you, Jesus.
1: Ẹ gbàdúrà.
0: Please pray.
1: O ti ń forúgbè sára mi.
0: Wọ́n ti plantain di ní overnight.
1: Tó ń bí ẹkún ojúmọmọ.
0: Dàbí ní daily tears.
1: Iná gbẹ jáde.
0: Wọ́n ti bójú dẹ́mọ́.
1: O tó fi orúgbìn sí mi náà.
0: Wọ́n ti plantain di my life overnight.
1: Tó ń bí ẹkún làárọ̀.
0: Dàbí ní daily tears.
1: Iná.
0: Oh, fire.
1: Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde.
0: Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde. Gbẹ jáde